0: Čieni, te dale dživaja, nima jašče žan dol, a druze juskaja. Vesla so na nekajki prozninski drdom, di na božne tyčen so dženca napríklad tež saha. I Matejo, a šta je ovak takle v obsahuje ve našim ranšim programe jo beži?
1: Dobar ranko, s Janom Rehorjom. Podame so nedom do sveta športa, vun ma konstitutenske vúsledky za vás. Zadkula vabi vás dženca večer se dokonec dojč. Tam je dalša stácia Bičture, tam so dženca večer drev Rinkoli, šak namovia vás modina se tajky frinkolata outfits poblikač. Mirčin Venk vunia sa raz ze serbskými gitaristami v otem rozmovjav, što da su oni na svojich gitarach šo také sami činili a zminili. Za dječi máme novo hodančko přijotované a potom vabíme vás tešišče raz se našu novú sluchovú na poskač.
0: Vás som menšinu popečeš, da potakím hižo krotký vúľad na džansnýše ráno

A ja při vočinenem bokne so ty skončne zaso lipe spi. 14 stopňov pokazala živé slebro tu kvilu, temperatúru na niečo 20 stopňov maximálne dženca ešte zalieze a ličič mili tiež se s niekotrými švielemi. 5 hodin jednač, tak oko. Wow.

0: BR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: Drugi zjazkowy kopanski ligist Dynamo Drežďany je piatk pola Budysy w Budyšinie testovu hru przewet a sobotu potom dalšu w Nowym Mieście nač preview. W Nowym Mieście nač preview celichu hosćo w prvním počasu jenož dvoje rota a w Budyšinie pola Budysy samo šest. Mies přidatovarjemi w Mieście biete športowy rozprawiar Theodor Weidlich z Pančic.
2: Nekak cítiš sa preč sú přidatovarjo na Mynkec Vúce do živých duel mies Budysy a Dynamo, kýž pri jednostronce a mnohých roto. Na koncu stieše na tafli Budysa 0, Dynamo 14. So Drežďanci vysoko dobydu, vypak kýž opřed za výzdom Mieste. Budysa pak sa s všemi mocami obaraše a mieše dve dobré šance.
1: Tež v Novom Mieste nač preview profi koparjo z krajnej stolice duel ze 14:0 dobychu. Tam by testovú partiju 725 přiladovarjo vidžalo. Skrotka ište raz ročo do Budyšina, piat kroženovachu tam viacorých koparjo Budysy, mez druhým serbského rajaria Horčana Damiana Jorka. Vun zmini do krajneje stolice Sakskeje a kopa od noveje rajneje doby za Drežďanský SC v krajnej Lize. We Wojerecach je tamniša bydlenska towaršnosć lebensräume na prinnim kunstdegeniu Julija Wulki Beach volejbulowy turnier przewedła. W obdzielu jest tam čera a začerałšim tež volejbulowy kwartet sportového towarstwa Viktorie Worklecy. Pod mienom Słunčna róża nastupichu tam Konjačanka Klara Kralec, Sarnjančanka Ksenia Koborec, Horčan Jan Zarenk a Budyšan Elias Kummer. Jenož jednu ruje serbská štvortka přirava, a to přečivo jara silným pieskoučíkam. A tu ište cí športové pokyvy, dženca večer raje se v koniecach zatkula beach volejbul, přichodnú sobotu a nedželu převedže so tradicionálne captain's cup na beach volejbulnišťo maj ve Worklecach a přichodnú nedželu cíči by vo nímske dumporové mištostvo v bačoňu pola Donatec.
3: Tolebe Jan Reo, Česač, Dona po 6 Čech.

Na to mi ještě nůzne. Hač zvonka domizne, hač bliski šitovskih horinach, vůžiske jezorine, rudnych horinach, česky, polski, při baltiski morju, vodčar, skvíče, sopravodere a pšinšče, struji zas.

0: Deštak, klinči ranje. Sapskim rozlasu. Za instrumente máš poprovom fachovcu. Nite noj so behuje tvarili, ale tež so behuje ladali a reparovali. Tež chceš klavier vosovať dať, skazaš si za to fachovču a tež dobíš nešto na huslach vuporedžiť, dovezeš instrument dre do hudžbno vopko da z dživarniu. Sam môžeš liedma nešto činš, hinak je to z e-gitaru. Internetče môžeš si tvarske sete skazať, so by si ju sam romadže tvariu. A na hotových e-gitarach môže šrubvač kajš na mopedže. Mirčin Venk je sa s tým raz zabýval.
1: Štúš je žnora skupinie Kontakt a Janka Hanka na jevišču vidžel, sodre na zelenú frinkolacu e-gitaru Jozefa Breza na Reoria dopomní. Tola tajka zelená nebylo napšetco.
2: Do toho by tá gitara kajž kus býva, ale nic celé svetvo býva, také kus mazané býva, to je v tom porádku bolo, že som ja ju kúpil, ale ja som spíšne túto barbu sitemil a som co nešto, što ešte bude do očka skočí. Tým bdžiu, ktorý sa ja mil, takú gitaru ze stejky zelený barbu, ja nesem žiadnu namakal, da sa ja si prajú, da ja to dač, činč.
1: Tuž je niede šiju a mechaniku gitaru odšrubval, elektriske žile odlipil a potom korpus od fachovca lakirovač dal. Na koncu je šo za svoj sam romadže stvaril.
2: By to pod smušku došť jedno, dokéž je tutun model gitary pomerne džakovne, što nastupa. Tam so všetko dá odšrubovač a zase romadže šrubovač, to je ty tak konstruované, so môže im všetko vúminiť.
1: No a dokéž sú e-gitary tajke modulárne, nie je si trebao Florian Jurens tiež nové instrument kúpič, jako by jemu zvuk svojej gitary přečenky a přesvábil. Švon skupiny Daisy Dogs je si jenož novú, lepšiu zvukovú jednotku obstaral. Po takým vône džilkyš vibrácie trúno do elektrického signála přemenia. Starú jednotku je utvaril, káble nové po pširúce na elektriku gitary přilietval a potom novú zašruboval.
3: Zjed môže tam po tých gitarov hora dle verčeť tú zvuko jednotku a potom tu odstok sa pomenčí alebo povečí k tým trúnam. A to si ma napríklad jedno repravo gud, také, že tam tamu dotov budeme ron šrubnič a sa ponemo na zaselňak ron, sa musel, wow, to je také pševele, to sa dva ponšon kytro daleko, tým odstok zmeniť.
1: Češko to šo samo na sebi nebie praji Florian Jurens. Kusk čišča je si přijúšim činil.
3: To by šo krutko do koncerta, bo sa posa, ok, to bude nekým so fajn, bo když bude to klopovo, dokýž pomáme ma nedom hinejší sound, alebo lepší sound, a jeli to genevo klopovo, bude to kus problematis se bo na koncu.
1: Krok dále je šo Marian Venk, to runia gitarist pola Daisy Dogs.
4: To sa najprv si vobladal te gitara, kane to hromadže tvarene v soboli, a potom si musel, da nemže tak češke buď. A na to si ja potom so internetče kus občítal, a potom dal ja také tvarské plány, potom si taký Planci, da bi mo skazal, da ki vujki, a pon so to mo spotal.
1: Tak je votrovski blida korpus pširezal a lakiroval. Mechaniku za trune, elektriku a šiju je se potom jednotlivie po svojskih predstavach kupil a do samočineného korpusa zadžival.
4: Šiju se si obstaral, dokaž to še dobi si pon šablone tvari, ča činč, da tako zlije časa treba, a ta menzura, da bi te porane trihič, a mi o to šo za ta optika rejana, a za ten zvuk, tak kaj še to predstavljaj. A kus šposatej, vizor, přitvárety, byla buď.
1: Je to samo telko vesela činivo, zo je synedom dalšiu gitaru natvaril. Přitým pak najprede junu vostanie.
4: To sú moje najľubšie netko a poprom je nejac netrebe. Tej má bez in ruku, zrača.
0: Tvarský plán za gitaru Mirčin Venk je so se srbskými gitaristami o tom rozmluvil, što su na svojich gitarach šitko takle sami činili a zmenili. 6.15.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Srpska reč je prirunuja s mnohimi drugimi rečemi narodnih menšin v Evropje jara dere v internetu a socijalnih medijach prezentna. To bi jedne z dopoznačov zinženja Fuen v nižozemskim Lojvarn niekotreše sa čera skončilo. Na nim v obdělichu sa zastuperio národných menšin, kotreš nimaja žaden mačony kraj. Všice rozpravjachu vo svojich bučach svoju reč tež v internete rozširieč. Serbsku skupinu navedu vaše miesto predseda domovine Hartmut Leibner. Hostičel lietuša zetkania bieše menšina západných frízov v nižozemskej. V serbskich katolskich vosadach vopčili so tun tydžen niečo 500 dječi na nábožnym tydženju. Veršky je sredu putnikovanie dječi z celo Drežansko-Mišňanského biskupstva do Rožanta. Na tutym vočakuja viaca 4600 dječi. Ve všech vosadach sú tujšto čestnohamtských pomocníkov do přijotu a prevedženia nábožného tydženia zapšijate. Dječi nebylčanské vosady zmeja přijane tydžen, svoj nábožný tydžen. Tvarske dživa a vopnovenja na domach krajnije rybarske šule v Rakecach sú po jednom leče pretvára pokročovali. Kajž Sakský imobiliové a tvarský management na naprašovanie MDR stili, sú brožen z kuchňu, labor a kurjania nimale hotové. Lica v nazimie maja so přepodač. V rodže pod cichu tu kvílu pak netvária, dokiaľ je tam runie 1,70 poru netopyru začanilo. Po času Lenina chceja posledne dživa zakončič. V internáče kýdaja tu kvílu estrich. Kletu v februári máte tež tu tedele krajnej rybarskej šule hotové byč. Šulu uponuje a pretvária za 25 miliónov eur sú te peneze ze štruktúrneho fonsa. Dybkonie k lečným prúzninám smiesto na južnom šíbrehu z Lebonoho jezera zaso kúpač. Nimo to smieča tam jezdiť dva bez motory jezdiť. Po informáciách zanierovaria Brunicových jamu LMBV sú dživa za vestotu na tým blaku dokončené. Vúživač pak so nesmedžil Mordkovského jezera dla prírodoškytných kajštých geotechnických príčin. Kopor serbske koporske vúbranky. Súšečan Leon Šota opušči biskupičanske koporske tovarstvo 08 a raje v nuj rajnej dobie pola krajného legista BSG Vocel Ríza. Od SSV Markranstedt do biskupic nauročí so nebylčan Niklas Ríčel. Škýta je naposled kúkúvania dla v Lipščanskej končine rau. V biskupicach by Niklas Ríčel hižo v dorost čekopal a v sezóne 2020-2020 v vyššej líze. A to one bychu naše povieste, kýž namakáče dále na našej internetovej strone a v našej app MDR Servia.
0: Vedro.
1: Šere štart do nového týdženia v Budišine pokazá živé slibro 15 stopňu, vúľadáme mročne na nebiu, kýž nás dženca aj dále prevoča. Spočatne sa hišče slunca s blakami pokazá, v biu dňa bude potom dále a dále veci kojete, so tiež dále začenie. Tež podešovať sa so predsa zase má živé slibro, te docpie dženca maximálne 22 stopňu.
2: A štyri zorec medrežane, miestvoni boštu a boštuvom, so vopkat na 5 km hači nezboža dla kiše so tam stavo. Tam kajš pri mese Ludvigsdorfe traje nekak 20 minčinu dlejo tam. Kajš jo treba ja ľudžo potajkým vútrajnosť, nedom dženca ponželu. Tež startujeme do prúznin. 7,5 minčiny po naposled miche.
0: Serbský rozvoz.

0: Co tam pojedná posled, Miche? Máš situácie, ve dolu s tými neličíš. Abo tak nešto si docela predstavť nemžeš. Kajš vonu scénu z našej nuje sluchore, hej prošu, kak môžu vám pomáč. To treba Kristof, muž pri recepci letaniša, vopravdže čuje kajš trky.
1: Hej prošu, kak môžu vám pomáč.
2: Dobar džin, najú leto šotiske, so vo 6 hodinov zapozdži, a môj muž Torsten... Tun kýž ma češe z runováhu. Tun je si ve mese času, ve tej báre tam prítku jedne pivo podruhým skázal a v úsled netko vidíč, što da dobiu ja činč. Prošu, pomáče mi.
1: Mení čovo to tam zade? Kýž tam tak vokoho ščoka?
2: Hej, to je kúša raz te samsne, když je vun vopite, potom vun ščoka.
1: Hej, a s čím by ja vám netko pomáč mohl?
2: No hej, ja so prašam, hač svojho Torstena potom dajke hostcova do leta dva dostanu.
1: To je ťažko posudžovať. Najprv by vun dobel, štož cuch prajče, so by váš Torsten najprv raz dobel přestač ščoukač. Víšte už to? Pošče jeho tam na voku, tiež že tam hač sedí. Snadno so potom zmiruje.
2: Also poskeče raz, ja jeho lepe znaju, až to potom, když to nepomá?
1: Hej, když to nepomá, potom hľadame dále. Mači ich še podra hodine kvile, nech sa vun vúspi.
2: Ale tyš vun ščoka, se tola ženie ne vúsne.
1: Máme tyš rúmnosť še za vodpočnenie, abo vostru zbnenské celé. Time out.
2: Što? Što, prošu? Vun doby do jedneje celé? Nie, ja spýtam, štož môžu dere, ja som všetko zrozumiel, čakujú.
1: Ničo, čakvaniu, šo budže.
2: Tostno, zmiruj sa, prošu. Tostno, nech buď to lára s mirom.
0: A co ščuka cu Torsten ešte zmiruje? To a šedruje žortne situácie na letanišču doživiče naši nuji svuchary, kež mi ješe čara svoju prapremieru a pojedančko Jana Boguša, aj prošu, kak môžu vám pomáč, je Madlenka Šočic za Sapský rozvoz v občivova. Jelisče svucharu skomdžili, nie je to žan problém, namakače ju menujce na našej internetnej stronie v app MDR Serbia a v audiotece ARD Sounds. A vo tam môžete si ju rád ľubitiš, napríklad do dola subúzač. Česač, po naposled mich.

Znanost, če vašemu džestču abo nučke tešji že raz, da bi z nučko o mesačku prečitali, kotrimž přinže tutun jedne, tutun, potekim tu mesačk jedno dnja, ke krauci, zo by on mesačke šate zešil, na haj, on praje žan problém poparom, krauc, vumiri mesačk, a jako pak tun, potom přichodný raz zasoke krauce přinže so by on svoje zešite šate vote vzal, sú tute pak převuske a zas pak převulke. A to, že tak dlho tam a sem s mesačkom a kraucom doniš tutun potom zadvilujú mesačke rekne vode prošu. Ale to ze mnou a s tobou, to s tými šatami a namaj to ničo nebude. A často, když dajkoho serpa na nebiu vúľadám myslu na tuto stavizničku. Serbske stavizničky a povedanška, kajž napríklad te, kýže Juri Brezan napísal, kaký elefant do rybošu namakače pala nás na našich stronách internetče a v našej app MDR Serbia a to maja džiči v opravde, když tam šop šeladaja, dosť a nadosť činč, netko prúzni nach.

Tole so nekoci z vas na no tyši, že raz doživili, z če nieče v italske abo korvatske popuču odstajče auto nieče ve mieste, dokež ceče tute předundač, se vobladač. A přinčeče po cio hodinach zase ročo, až to tam vuladače, dajku cedlu, připrednej šklince. Ach, nie, z čeho pak parkovali. A to so vezo tež v Vukraju kvosta. V španijskej môže tole 200 euro a hišče viac pfačič, v austrijskej 20 a viac, italskej 45 a viac, nemskej od 10 euro do 110. A hišče vúpšo dobyče dozaka přimneč, když so v odpovednem kraju in kaso předozače zašaltuje, to môže niekotre 100 euro pfačič. Tabelu s odpovednými kvostanskými žádaniami Európie namakače na stronach AD a C.

0: James Arthur, Annette Goetschasa, Jana Reoria.
1: NDR Sachsen, Serbski Rosvos.
2: Drugi zjazkowy kopanski ligist Dynamo Dresden je piatk pola Budysy w Budyszynie testowy rupševet, a sobotu potom dalszu w nowym mieście nad Spreviu. W nowym mieście nad Spreviu celichu hostczo w prynim počasu jenojś dvoje rota, a w Budyszynie pola Budysy samo šest. Mies přidatovarjemi w mieście biete športowy rozprawiar Theodor Weidlich z Pančic.
3: Nekak cítil sa späť sú přidatovarjo na Münkec vúce doživých duel mies Budysy a Dynamo, kýž pri jednostronce a mnohých roto. Na koncu stieše na tafli Budysa 0, Dynamo 14. Zo Drežďanstvo vysoko dobydu vypak ižo před závizdom mieste. Budysa pak sa s všemi mocami obaraše a miešie dve dobré šance.
2: Tež v novom mieste nad Spreviu profi kopario z krajnej stolice duel ze 14:0 dobehu. Tam by testovú partiu 725 přiladovario vidžalo. Skrotka ešte raz ročo do Budyšina, piat kroženovachu tam viacerých kopario Budysy, mez druhým serbského rajaria Horčana Damiana Jorka. Vun zmini do krajnej stolice Sakskeje a kopa od novej rajnej doby za Drežďanský SC v krajnej Lize. We Wojerecach je tamniša bydlenska towaršnosć lebensräume na prinim konstigeniu Julia Wulki Beach volejbulowy turnier převedła. W obdzielu jest o tam čera a začerałšim tež volejbulowy kwartet sportového towarstwa Viktorie Worklecy. Pod mienom Słunčna róża nastupichu tam Konjačanka Klara Kralec, Sarnjančanka Ksenia Koborec, Horčan Jan Zarenk a Budyšan Elias Kummer. Jenož jednu ruje serbská štvortka přirava, a to přečivo jara silným pieskučikám. A tu ište cí športové pokyvy, dženca večer raje se v koniecach zatkula beach volejbul, přichodnú sobotu a nedželu převedže so tradicionálne Captain's Cup na beach volejbulnišťo maj ve Worklecach a přichodnú nedželu cíči by o nímske dumporové mištostvo v bačonju pola Donatec.

Tež planujete snáč dolejši svoj letuši dôl, netko tež prozinach, to ste za to išto ľudí znano tež prašenie, haj dokal jenoš. K Atlantiky, do Francúzsky, abo do Španiesky, abo sčinime si prošče raz tejky riane dôl, bez nekakých dojich jizbu a hačenju v našej bližšej okolinie. V domizne, haj kak by bylo z Vúžijskej jezorinu. Kolesa na auto a los, že kýba nödom s kolesom so podače, napríklad do Blunia, si tam tyku anu cirkvičku v obladače a pšavšo riane búrske statoky. A dež pola statoka nebo Helmuta Kuria, hač cíle dozade jedeče, to steječe potom v Rúne von před jamu. A dáleže po Kolesvorskim puču, k Parcovskemu a Linjanskemu jezori, až tu ještce a malošt k Sedličanskemu jezori, odbočiče do Prošima a činiče tam přestavku, ve vsilky šmieše so odbakruhač. Abo verčiče ščejniku okolo Zvykomorovsko jezora, čiž môžeš tiež rejne stanovač, tiež na jezoru pvachtakovač, po takým tydžin tam voprodže derivu treješ bez toho, zo nekajka vostuda nastala.

0: Pujba. Bez instrumento? Ha, da ne bist vor. Also Instrumente mach poprom facho zu, nit se nöse büchuje tvarili, alle dir se büchuje ladali are paroali. Dusch zeisch klavier wosuat datsch, skazasch, se wotpovedno fachoza, dann dusch dörbisch nicht, dann na hustlach wuporedic, duesisch, Instrument dreh der hutschpna wopka das djewarnju. Sam mojisch liedma, nisch der chinitsch. Hinak jeto? S e-gitaru. Internet se može si tvarske sete skazat, so bis se ju tam sam romaže tvarju. A na hotovych e-gitarach može šrubovat kajš na mopedže. Mirčin Venk, o tem rozpravja.
1: Štujše žnora skupinje Kontakt a Janka Hanka na jevišču vidžav, sodre na zelenu frinkolacu e-gitaru Jozefa Brezana Reoria dopomni. Tola tajka zelena nje bilo napšetco.
2: Do toho by ta gitara, kajž kus biva, ale nic celé svetvo bilo, tak je kus mazane bilo, to je tedom poradku bilo, kde sem jo kupil, ale ja sem spišne tudi barbu sitte imel, a sem co nešto, što ješ bolje do očka skoči. Tim budžetu, kotro se ja imel, tako gitaru ze stajke zelene barbu, ja nesem žanu namakal, da se ja se pravil, da ja to dač činč.
1: Tuž je njede šiju a mechaniku gitaru odšrubval, elektriske džile odlepil a potom korpus od fachovca lakirovač dal. Na koncu je šo za svo sam romadže stvaril.
2: By to pod podsmušku došť jedno, dokéž jo tutun model gitare pomerne džakovne, štož to nastupa. Tam so všetko dá odšrubovač a zase romadže šrubovač, to je ty tak konstruované, so môže im všetko vúmeniť.
1: No a dokéž sú e-gitare tajke modulárne, nie si treba Florian Jurens tež nové instrument kúpiť, ako by jemu zvuk svojej gitare přečenky a přesvábil. Švon skupiny Desidox je si jenož novú, lepšiu zvukovú jednotku obstaral. Po takým vône džilkyš vibrácie trunov do elektrického signála přemenia. Starú jednotku je utvaril, káble nové je po pširúce na elektriku gitare přiletval a potom novú zašruboval.
3: Ten môže tam po tých gitarov hora dle verčeť tú zvukovú jednotku a pon tú odstok so pomenší alebo povečí k tým trunám. A to si ma napr. Jednore pravo gut, také, že tým tamu dotobujem, ako ronšruven, čo sa ponemo na zaselňak ron, sa musel, wow, to je také pševele, ale to sa dva pon šon kytro daleko tým odstok zmeniť.
1: Češko to šo samo na sebi nebie praji Florian Jurens. Kusk čišča je si přijušim činil.
3: To by šo krutko do koncerta, bo sa posa, ok, to bude nekým so fajn, bo když budu to klopovo, dokýž po mojme nedom hinejší sound, alebo lepší sound, a jeli to ke nebu klopovo, budu to kus problematisť se bo na koncu.
1: Krok dále je šo Marian Venk, to runia gitarist pola Desidox.
4: To sa najprv si vobladal te gitare, kaj na tromače tvarene v soboli, a potom si musel za nemže tak češke buď. A to si ja potom so internetče kus občítal, a potom dal ja také ne tvarské plány, potom si ja si taký plán si tebe môcť kázal, taký vujky, a potom si to môcť potal.
1: Tak je votrovský blíder korpus přirezal a lakiroval. Mechaniku za trúny, elektriku a šiju je si potom jednotlivie po svojských predstavách kúpil a do samočineného korpusa zadžival.
4: Šiju si asi obstaral, dokáž to by si pon šablone tvári čačín, čo to kus dlie časa treba, a tá menzúra, to by tie porané trichyč, a mi o to šlo za tá optika Ariana a za ten zvuk, tak kajšie to predstaví. A kus šposatý, vyzor, přitvárety, byla buď.
1: Je to samo telko vesela činilo, zo je si nedom dalšiu gitaru natvaril. Přitým pak najprede junu ostanie.
4: To sú moje najľubšie netko a poprom je nejac netrebe. Te mám bez jen ruku, zrača.
0: Mirčin Venk, wir sind so serbskimi Gitarristami, wot dem rozmowjau, što su na svojich gitarach šo takle sami činili, a zminili, a tvarili. To šet je svišal nesem. Sudom hodin, beče sačja. Sliča mučava, sliča mučin.

Tyž sće tola nětko dolům času snano s dětšimi a nučkami ze skolesom popuču, to je vezatrebny naunik. Vosebě dětši šak měli byč kytani, tyž vopravdě raz padnu. A ta věc s těmi naunikami je ta. Štojše droje netreba byč dobre. ADAC je dao fachovca vjacore nauniki testovač a što je test vunis? Tu najtujnši naunik, iž mi jako pola Lidla napředajn, tu nje najlepe votriznu. 15 euro tum fači. Tamne cilu šik vupadace a stajluvane nauniki, kiš vokovo 80 euro pfača, dostachu najšpatniše znamki. Paski so pšelohko pšestajč hoďa, so zdjela suaja, tak so naunik pravi nesvedži, reflektore pobrachuachu a vosebe nesu vuši a pobočna vua škitane potekim tež tu so upvači kus kršaršovač pred hač je nešto kupi.

0: nejsem viacej tvoj. Dalej jadu, čežu pak si náju pomjatku.
1: A Jensa netko dre nie, tajke vedro na kupanje, tež netko runje so jo vemešče dola ketro deščuje, ale tematisce so netko pšivšim raz dovode podame skočime po takim raz dovode Mateo.
2: V Hesenske menujca v tamnejšim mešče Švalmstadt maja nevšenu překvapenku, tam moža dječi do 16 let přes cve prozniny zadamo dovode skakač. Zastup do kupile pšivza tam jen anonimne daričel. Zajšve tyčen je so hižo o tem prini raz rozpravial tež potom spiešne pocuje nemské, ale netko vedža tam kusk viace, čo dla tutacová akcia. Vona vosoba sama tež husto do tutej kúpiele jezdži, vona je to minenia. Za nás, ako šulorio by kúpiel, je nemiestno také vulké svobode, no a tute začuče chce netko dalším džičom tež zmožnič. Daričel je hižo na spočatku pozni 5000 euro dario, kvázi ako znamio, hej, ja to kutne minio, no a ranice tam žane sáčene nesú, keľko fenku. Na koncu sezóny dáry a keľko zastupa do hromady přeúza. Vôľkodná akcia, štúšia po takým počas na čelitami stára a chce zadomo sa ukúpačo kúpili. Ja som hún raz hľadal do ječe syno do Švalmstedta. 5 hodinu vodil s autom popučušče, no nekaj ranolus. Tam je môj dôvode skočiť, pon za zročo, po McDonald's ešte nimo a pon ešte večo 10 čísna a zase doma.
1: Chyba zo níže nekaký stan na tvaríče si a tam si nevostane, čo to sa pon tola ešte bolu.
2: Abo tak.
1: Upači. 8 hodin, 16 je.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Srpska riječ je prirunojo s mnohimi drugimi riječmi narodnih menšin v Európie, jara dere v internetu a sociálnych médiách prezentná. Dobie jedne z dopoznačov zenženja FUN v nižozemským Neuwardnje, kotrež je sa včera skončilo. Na ním v občelichu so zastupierio narodnych menšin, kotrež nimaja žaden mačaný kraj. Všetci rozprobiachu vo svojich pučach, svoju riječ tež v internetu rozširieč. Srbsku skupinu navjedovaše mjesto predseda domovine Hartmut Leibner. Hostičel letuša zetkanja bješe menšina zapadnih frizove nižozemske. V srbskih katolskih vosadach vopčili so tutun tydžen njeđe 500 dječi na nabožnim tydženju. Vejaške je sredu putnikovanje dječi z cevo Drežansko-Mišnjanskeho biskopstva do Rožanta. Na tutem vočakuja vjaca 4600 dječi. Ve všech vosadach su tujšto čestne hamtskih pomocnikov do přijotu a prevedženja nabožneho tydženja za přijate. Dječi nebečanske vosade zmeja potom přihjane tydžen svoj nabožne tydžen. Tvarske dživa a vopnovenja na domach krajnje rybarske šule v Rakecach su po jednom leče přetvara pokročovali. Krajnše Zakski imobiliova a tvarske management na naprašovanje MDR zdjeli su brožen z kuchnju, labor a kurjanja nimale hotove. Leca v nazemje maja so přepodač. V rođe pod cichu tu kvilu pak netvarja, dokelš je tam runje 1,70 poru netopyru začanilo. Po času lenjenja chcejča posljednje dživa zakončić. V internáče kýde a tu kvílu estrich. Klitu ve februáre máte tie štúte žele krajné rybarské šule hotové byč. Šulu ponovia a přetvaria za 25 miliónov eur sú to peneze ze štruktúrneho fonda. Dybkonie k lečným prozninám smie sa na južnom šíbrihu Sliborného jezera za sokupač. Nimo to smieža tam jezdiť a bez motora jezdiť. Po informacjach zanirovarja Brunicových jamu LMBV sú dživa za vjestotu na tym vlaku dokončene. Vúživač pak so nesmie dživ Mordkovského jezera dla přirodoškytných kajštejš geotechnických příčin. Kopa serbske koparske vúbranky súšečan Leon Šota vopušči biskopičanske koparske tovarstvo Novosom a raje v novej rajnej dobie pola krajného ligista BSG Vocl Riza. Wot SSV Markranstedt do Biskopic nauroči so Nibelčan Niklas Ričel. Škitar je naposled kukubvanja dla v Lipšanske končinje rau. V Biskopicach bie Niklas Ričel hižo v dorostče kopav, a v sezonja 2020-2020 v Vyšej Lize. A to vane bichu naše povestče, kiš namakače dale na naše internetoj strone a v naše app MDR Servia.
0: Vedro.
1: Aj, prvný taký dež sme prede rúne hižo milie netko je tu kvíľu zase sucho v Budešine a to pri 16 stopniach. Aj, čaj, ja mročne na nebiu, te dženca cel džen húľa dáme. Svonca, skere, jene s blakami sa ešte raz pokaza, v biu dňa přece zase. Vici kojete sa dále začinie a tiež podešťovať sa přece zase ma. A živé slibro te docpie dženca maximálne 22 stopňu.
2: A štyri sme honia Vúžica, mes Drežana Miletanišča a Hermsdorfom sa vopkat na 5 kilometrach ve Tvarnišču Kopi, tam sú ľudžo niedže 20 menšinu dlieje popuču.
0: Srbský rozvoz.
2: Cia po menšine na po dživečiche.

0: Neviem, hač čerošu prapremieru sapskim rozhlasu slyšeli, kýba so s Česejú miestem duce popuču niečo naposkali. Ve našej novej sluchorie, haj prošu, kak môžu vám pomáč, vozmeme vás sobu na letanišo. Tam, kde obši informácii za bezradných dôlnikov vône rek jednania Kristof von Pomašim, tež z najbúdnejších zasúkaných situáciu, co bychu veseli a zbožovni do dôla dolečeli, a dež je s tým hotové, popšie si tež rádera sam jeden kove. Doniš neklinka přichodne telefon.
1: Och, nie. Šéfo?
2: Hej, vítaj, Kristofer.
1: Hallo, Šéfo.
2: Poskaj, Jule, my máme malke problémčk.
1: Problémčk? Dorika?
2: My máme personálne čeže a dobíme nitko krotkodobne přeplánovač. Dorika, so dobíš prošu příchodnú službu tešište převzač. Čenca, to sa nie veľa stavo. Abo?
1: Nie. Ach, nie. Tu je šitko celé mierne odbížovo.
2: Na to tla super, Kristofer. Na tebe môžu sa spúšťať. Ej, ale ja dobu nekej kofre pakovať, dokéž polečujúc ženu do dola. Do grekské. All inclusive. Mamo je svojský zakúzi. A hej, masáže tež poskyčuja. A vedro bude tak super. Tožno sa vedú. Tu, ale ty by ešte přijú dále takú mírnu službu.
1: Mírnu službu, hej.
2: Čau, čau.
1: Šéfo? Šéfo? Haló, šéfo?
3: Oje, oje, rung před oknom recepcie byla zase dlhší a dlhší. Za Kristofa sa netko druhá služba započne. Ale kajš přeco z napřečivja vun stvorlivě.
1: Hej, prosu, kak môžu vám pomáč?
0: Hej, ten boj raus, tu má vopode bez konca kveselu druhých dživač a jim do dola dopomáč. Ale žan strach, naše prozninské veselo zavúšite, komu môžu již obšaradžiť, má tež viste happy end. Za Kristofa, kotre, to svišiče, ve naše nové svuchorie, hej, prosu, kak môžu vám pomáč? A tuto sme včera pravusovali a vodnetka namakačiu tež na našej strane internete, v našej app MDR Serbia a audio TC ARD Sounds. A vod tam môžete si ju rád ľúbie, že škúli tež sa popoču sobuzač. Ja za menša som sa včerašno amizirovala přes carbonara muža, ščokaco muža, abo tež toho, keď cíše poprom do Neapela, je pak si listčík za let do Nepala kúpil. Môžu vám to jara radžiť si na poskač.

Představ si, že živý paradízu na zemi, štoj si přeje všetko, co či poskyčí. Handy, auto, abo raz do dovolá, fenky za to všetko, či pak falujá. Představ si, tu se plne ľubosťe, tvoj vop sviče pak při všim uzamkne. Všetko je nož do kešný se vyrýbe, abo nebo pýtaš pravý dvou nebožem šiel.

0: Vedro.
1: No hej, prvná dekáda ještěková fronta je runě za nami. Tu ve budyšině je so moje šon trošku mocný, šo tež podešťovalo. Tu a tam dobíme dženca v biodňa dále s tajkými deštíkami líčič, přeco zaso tež vícikojte buče. Tu chvíľu máme 16 stopňov, dženca maximálne 22 stopňov. Zmijeme buče tež dosť vícikojte a snadno tež pokiju za konec zajče si tam na každý pát tež šedešník. Aj za vše páde súbu, ale chceme sobie zanáčiť, že tam potom súho budú večo.
2: Jenkýž sú kus frinkoli, to je motto.
1: Aj trichy, aj. To je netam maja.
2: To bieše za dženca Serbský rozhlas náš program Júd ráno od krotko popeči sa znova přizivíme v tom zmysle. Mieče sa rejene riane dženšim a hač do Júd sišeho.
1: Čau a ahoj.
3: Neun Uhr. MDR Sachsen. Nachrichten.
4: Schönen guten Morgen. Sachsens Kultusminister Clemens sieht angesichts

0: Cerkvine žena Chešovského cerkvinego okresa se přigotuje, kterež vedmio se 16. augusta, ako také Boršenský cerkvine žen Gokojcach 6. septembra a Sarský evangelský cerkvine žen 12. a 13. junia 2027 v Popojcach. O tom bude také to korono na přijdúcem na žincajšnom zmakaniu kupky Sarská namša v Chešovúzu, jo kvistči dal předseda Spichovenského tovaristva za Sarské rece cerkvi Hartmut Leibner. Uzvignuš, jak šioteke juža vierašk, ktorýž za leto 2008 a 2008 přigotujú.
1: Planujeme namšu v čelaku CTF, also jasne juža bužo, až to tej byš dvejo recne. Na kultupát zmiujeme sarské spívanie, sarské kialiže, ceva liturgia a šukno bužo zaviešče z väčšieho Vedimskej reca, až všigle darie by mogali sledovať. Na každý pát bužo to ve všetpolu našeho veľkého vúžiského cerkvinného dňa Chešovúzu. Až tam pokazujeme v CTF, až Serbe hrajú bytostnú rolu v Úžice.
0: Žince viac o Búžové kupce Sarska nám šo potom to grona na pesežiňu a my vás dále informirujeme a viacej novosťu zmijeme net za vás v našich povieščach.

0: Živa dva na zónie v Serskej rece ve Botach, v Barkovach, pobytujo južo nikotare leta kupka okovo muzikária Franka Koseka v Serskej kupki Kula Bula. A jo gom mám nento při telefóne. Dobrý deň, Frank.
1: Dobrý deň.
0: Jo, v maju a június, čo južo predstajenia mili, přiduce budú 16. a 11. júlia, potakom pětk a sobotu nento. Co to konkrétne jo, živa dvo na zónie? Na co mogu se ty gešči jaseliš?
1: No jo, to je pravě, ale nic živa dvo na zónie, to budu živa dvo při Rýcce, to je jasné, až to je živa dvo na Brjogu. Tam jsou te pověšové figury, ta přespolnica, ten Nikos, ten Budnik Duce a té ulicu, ten přigledovajem tam, jak to někde bylo v Botách a co se všechno stalo.
0: A ty gešči, to jsou že ale ve zóně?
1: Ty gešči, to jsou ve zóně.
0: Kto te čoinka napíšou?
1: No ja, to sú od Michaela Apla napríklad, alebo také od Geralda Schöner. Mm-hmm. To my sme už veľa leta tak cíneme, also my to už nevieme, čo to v obšavu tam písal všetko.
0: Ten Gerald Schöner, to je jeden znatý spívar, a ten Michael Apl, ten gotujú veľa na pelu kultúre také.
1: Jo, ten jo, také přece ten Nikus a ten také s publikumom pen Rio jo na Zelené Luce.
0: Mhm. Potakem serske bajki se predstajú v novej forme, by mogli to tak.
1: Tak môžeme to kroniš, jo.
0: Tak môžeme to kroniš. A muzika grajú také pri tom veľkú rolu?
1: Jo, ale na tých živadlových stacionách, ja by tak kroni tam se také spíva, a potom máme také živú muziku z Kula Bulu také na Zelené Luce.
0: Na Zelené Luce to kroni po tom zónovaniu, pen viacor, nic, užo pen ešte ten koncert v kupke Kula Bula.
1: Jo, tam ja také ten koncert.
0: Kak by mogli krotko a svotko opisovať, kaká muzika to je?
1: To je internacionálna folklóra, to je pičko jazza, a tam sú také serbské štucky pedla a také serbské štucky, jazzové štucky také.
0: Ako napríklad, máme my jeden titel?
1: No napríklad Spivo Verge, máme tam to je také, taký serbský jazzovaný titul, ja bol groni. A ešte druhý, máme také internacionálne tituly s serbským textom. Napríklad engelský Wonderful World, to je velicný svět pro nás ve Serbské Rýce, ve Botách. Tak groň mi kvando, groň mi ga, also kvando, kvando, kvando, to je také serbský, ano, a všako rakovický.
0: Nento pak ty gešti zvětšího nemůžu serbský, ale ve to serbské štucky svyše, jak to gotuje Chopin, dvě rýcně?
1: No jo, on může spíčko von ulicu, co se tam zpívá, abo co se tam ulicová, abo ta Serbská Rýce, ona kůžte pak prezentně. Serbský a nímský, jo.
0: Dlaczego je to ważne, až také ve Barkovách ve serbské rece něco zaznejo?
1: No ja myslím, až ve Botách trebáme za našich turistov také ten serbský element kultúry, dokoraž často neznajú, dlaczego sú tam tie serbské pomenovania všude a pen, je im to jasné, aha, to dá ešte serbská kultúra a serbská muzika, jo, a dlaczego to my cíníme.
0: Že mogu ľudia sa nem to také nieco kroným raz kúpiš, alebo kortky kúpiš?
1: Te kortky sú přece napšedan na Zelené Luce, Grüne Ecke, ve Borkovách. Tam dajú také telefón a to je náš partner tam a ten sa zabiera s tými kortkami.
0: A Zígar 6 sa to cunovanie zachopia tam, nic?
1: Ja, Zígar 6 startuje ten prednik zón a pan máme ešte dva zóna plánované všetci. Tam dajú také nieco k ježi a píše, to je všetci vyrieť riedne. Až to vedro, riedne jo, budeme se nažiať až tam vedro, tam také klapujú, pan je to všetko vyrieť riedne tam.
0: Groni, Frank Kosek, vin bužo pedla, ninto pětk a sobotu 16. a 11. júlia a to jo živadlo při Rýcce. Serbské živadlo a viacor bužo také ešte koncert ze skupku Kula Bula. A 8. a 20. augusta bužo pen sledný termín, nic?
1: No, ale v septembru máme to ešte také plánované. Mm-hmm. No to odvisuje od vedra v septembru.
0: To môžeme pen ešte znať, co nič, alebo kvistí dáštem. Gostiam učobne žík, až čo nás informírovali, pen žúcime veľa viacera úspecha pen na koncu týženia.
1: Učobne žík.

0: Vice jo vam kazane na cytanie ludowego nakładnictwa domowina we Hrszebuzu, we zmakaniszczu Ek 51 przedstejo udawar Friedrich Pollack Knigwy von Kamenz nach Palestina. Su to dopomniesza serskiego żurnalista Jurja Vicaza, któryż jo był przed niekak 100 letami duce we całym świecie. Lektorka nakładnictwa Janka Pieczkoc de Levano we išči wiece.
1: Prvne a drugi žil tih knjigov ga jo Viča spisal v Gornosavski rice ako original za nakvarnistvo. Te knjigve su tenca v 60-tih letah teke ujšli. Ten češi žil, kenč jo se namakal v Serbskem kulturnom arhivu, ten potom nije ujšel, a to je njen to nove v tih knjigvah.
0: Politiske mordarstvo v susedstvje, dubiozne gejare v Bivograže, šmuglovanje hašiša v Egyptojske. To su južo kradu vesebne doživinja, ako opisujo Juri Vičas v svojih tekstach, jo se južo nichtem šizjavio, a jo kšiju miš pšava s filmovanja.
1: Nie hyšči nic, naš to hyšči bužo, ale ja mogu groniš až od českého rozhlasa ten mjazenárodný šelak Radio Prag International, jo se planas napšašoval dla tých knigu a ten ta nímska redakcia bužo te knigve recenzírovaš.
0: Knigwe von Kamenz nach Palästina obschimiju autobiografiske Texte, namakajome wenig teke journalistiske Twerbe Vičasa, wielega jo pisao za Český rozgłos we Praze.
1: Nie toga by było cele druge udasze, a problem jo teke širško te originalne journalistiske Texte namakasz. Oni tenca strany su se zmienim podpisali te žurnalisty, to su byli povyšší, agenturowe povyšší a tam ga nie žeden autor. A ten drugi problém je, až jo se to gvone tvarjenie toho českého rozhlasa ve Praze na koncu vojny bombardírovalo a přitom jo se viele zničilo.
0: Serbská varianta knihy jo južo ujšva voni s titulom Z Prahy do Palestiny. Titel serbského a nímského udáša se rozeznávate. Jo obšimieše veto to same?
1: Jo, obšimieše jo docista to same. To jedno jo ten gornosrbský originál a to druge jo ten nímský převož doktora Pollacka.
0: Jo, a z toho przewożka słyszysz o wicze wet udawaria Friedricha Pollacka we Hrszebuzu to a druge wicze wet podnie Sigare Pieszych we Ek 51 na Dwarniszczowej Droze we Hrszebuzu.

0: Je lečo, to reka vezo Bičtura beži, ale naša modžina so vezo tež na festivale veseli. Cio morostni su minene tydžen hižo znate Roskilde festival danski vopytali. Tutun je hinajší hač druhé trošku osebite, dokáž tam jenojš nesvědčíš, ale tyž dživáš.
1: Vône naopi tam zastav zradovač. Tu tam přinžu ľudži, když se čas zastav zromažná a tutun zastav po nimi veľkých citách, potom po nás odnoše a potom na veľké bydo položa a tu tam potom zradovač do všelakých kategórií a ličiť při tým a jen činí při tým smušky.
0: A je to byše mies svědčenjom dživo morostných na Roskilde festivalu. Náš Klaudius je so s nimi rozmojal, viac začíš čo zoniče po příchodnom spivě.

0: Aj, vroča tu, koniecach při turnierie 4. stácie našej beachvolleyballovej túry. A tu so netko, když hľadáme načasník, 9. blíži, to reka počas našeho vysovania, so aj blíži. A to tež reka za náš turnier tu. So blížime so kaone fáze. A když tu netko hľadám na taflu, potom je so skupinská fáza za skupinie AHB hižo zakončiva. A Hižbieta tam dáva prvnú prekvapienku, no?
1: Hej Felix, jeg må så brede præge, der sådan der roger en sølne musser, har jeg dem svistet, der sådan der roger runde nage, ones lidt har en knæ, og der er det sidst var der større slutfinaler. Hej, der er mere gæld, der er mere, hej, som jeg ret, så der er mere vurun andet, der røger, så 10 musser, hvis skubben her er, vil I 10 dobbeltgå, altså 10 dobbeltgå, har man så du ved en differens, så vil I tjit, har der sådan der roger nage, at vejde opgave som over med, hej, og ikke godt og bra, hej. Tun turnierst zum Wapuschic.
0: Aj potek im we Schwartfinalus des Kubina A Pivo Elita ze plus 17 a Knofi a Przeczelio oni ma plus 17 dybku Słonczna Róża kaj sprajne jenoś plus 11 potek im jeden z wulkich favoritów hižo po skupinskej fazy won to pokaza keki wysoki niveau tyś tu przy Zadkula Beach Tourie je. A hoj w biegu usywania potom zonimy sztu so na końcu przesadzi. Możemy na kuźny pat chipni bycz.

Zatkula. Kopa serbskie, koparskie wubranki, Sulšečan, Leon Čota vopušči biskopičanske koparske tovarstvo 08 a raje v noj rajni dobie pola krajneho ligista BSG Vocel Riza. Od SSV Markranštěta do biskopic nauhočí so Nebelčan Niklas Ričl, škytar je naposled k vukubvania dla Lipštanske končinie rau. V biskopicach by Niklas Ričl hižo dorosče kopal a v sezóne 2022-2023 ve Vyšej Lize. Hudžbnej akademii Roda Koldec je 52 spěvákov a spěvákov prenieje serbskej kultúrnej brigády od nedele hač do hútory korovým levie pobylo. Cídne dživahu intenzívne za oratórii Vulkotná voda spiera hudžbníka Mirčlina Vieclicha. Je to druhé korové levo tutým šulským leče. Za ne je viednictvo brigády přidatné privátne spěchovanské peneze organizovalo. Prapremiera oratória je za september v Budyskej Kronie a v Liberecu plánovaná. Dybkonie k lečnym prózdninám smieš so zaso na južnym Šibriohu Sliberného jezora kúpač. Mimo to smieža tam jezdžidva bez motora jezdžič. Po informáciách zanirovária brunicových jamov LMBV sú dživa za viestotu na tým blaku dokončené. Užívač pak so nesmie džil Mordkovského jezora dla přírodoškytných kajštež geotechnických příčin. Sliberné jezor je nedoša brunicová jama, kotraž bu z vodu šprevie napielnená. Ižo NDR-ským času od 1957 bu končí na okolo Váza, jako blízke odpočnišťo Vujta. Serbská rieč je přirunajo s mnohými druhými riečami národných menšin Európie jara derie v internete a sociálnych médiách prezentná. To by jedna z dopoznačov zenženia Fuen v nižozemským Lojvardenje, kotrež je so nedželu skončivo. Na ním v občelichu so zastuperio národných menšin, kotrež nimaja žaden mačarný kraj. Všetci rozpraviachu vo svojich pučach, svoju rieč tež internete rozširieč. Serbsku skupinu naviedovaše miesto předseda domoviny Hartmut Leibner. Hostiče letušeho zetkania bieše menšina západných frízov nižozemskej. Zatkula. Zeus. Každú pondelok.

0: Ježno zas krótko podziewiecich, z tym je počas našeho usuwania hižo zaso docpiety. Beachvolley bólowy turnier koniecach, tun bliží so potekim tež horcej fázy a paralelnie mamy wiezo jeszcze viacore věci spřihotowane, postańče potekim dale při radiach, abo přijedźće najlepiej jeszcze sem. Telko môžu vižo riec, večer tu dávno hišče nie ke konci a nezabudžte na náš žaden pad na váš glicerový kostým.
1: Hej, při reálnom svončem vedre sa taká hodinka spíšne raz minie, ale žaden problém. Tež v druhej hodine ešte z najlepšej hudbu zastaraný. Tak slyšíte v druhej hodine miestrujem remix svetoznatého spieva Afrika skupiny Toto.

Aj koniecach sotu dženca šof Rinkoli, to je menujúce náš džencnišší moto, naše džencnišie štvorte stácie a netko je tu hulký okom ich prišiel na šéf Beno, tu hižo na wauce stej a netko tu skupinský obraz čini potekým. Naša už bieta je to rune hižo přes mikrofon tu rekva, šice kýž maja jeden outfit, što ješ ma nieže nešto se s glicorom činenú, abo sof Rinkoli, nekajku ketku, nieže nešto naové, ve vosach. Kajštejš přeco netko tu prytku na pieskové rajnišťo so stupia a ladaja tu k našemu Bene, do toho tu nepôjde dále ze stáciu, respektíve s našim tunierom. Šice so netko tu zestupač, vy môžete s tým aj konečanským odžine pomať šako, tun foto, kýž má na koncu najviace osobou od všetky stáciu. Tuta modžina, respektívne tá vieska, dobuže našu, aj našu challenge, našu moto challenge, tu tie túry a tak so potom klitu, jeli tu, najlepší foto činíme, prina stácia, víč túry, konec a hodme. Rune to ešte za tým neupada, zo tu ničo nech tu chce. Poďte prošu, tu na rajništo zistupajte so, Claudius tam ste je zatkulo, tu raz kiva, šice tu ladač, jole ľudžovs. Zistu bajče so štuhaše majú niče nešto s glicorom. Nicht tu. Še so zistu bač, tam priky, tam ta tene mústvo. Tame maj... Ve vosach glicor, jo zistu bač, tame ladač na našo Bena, tame Beno kiva. Šice, ki so tu netko zistu baja, sú tak rec. Haj. Tak zaloguja foto. Okej. Da. Emt. Nic. Respektívne, že my tu ešte dále pauvač, ale netko dále učba. Ja nechám při posluchách, ja mám štíhať ju na nafič.

Jesatki so one spuščo mnie svieča salowie kuntworowe reje a runie kajš kuntworowe pšinže tam lieca tojšto DJ-o, miestru im John D, Asinus, DJ Marquez abo Martin B. Nedom dvaj dne, piatka sobotu, môžeče so poriadne hurajtvač, starice, lerni, salowie. To nebude po takým lica celé taká malá hučba, kajž zajšve leta. Hevák pak, šo po starom vašňu bude, kajž to znaječe, hižo přes lič desátky. Dalšie informácie namakáče vyzotéž na Instagrame.

Posledný týždeň direktne po stáci Beachtoure Nebelčicach, to sme so všetci napiači domov podali a so veselili na 16. finále našeho nemského národného mužstva přečivo Paraguaje. A ja osobince bych chytro optimistický správne prajene, na si myslu pak väčšina nemských fanov to bie. Na koncu bie se sonom vo svetovom mištarstve Kunz. Po celaniu jednatkov so paraguajský David přečivo nemskému Goliate přesadží. Podobne upadaše to čera večo, to by tež mala překvapenka, ako so Norvegska z 2-1 přečivo brazílskej přesadžeše. Maroko, Francouzska, Jenželska a Mt. Norvegska, to sú prenie 4 mústva štvorčfinálu. Dženca večo, dže dále, rúne raja Portugizojo přečivo španíske. Tu iš se ja myslu, že môžeme so najebať zážneho konca za Nemsku na napiate dalšie rámiku svetových mištarstvov veselič.

Jara Kuzpeus, skupiny Players, Zara a Josefina Bretschneiderec. Rucho, tu koniecach, ja si myslu tun princip s tym motom, a naši bičturu tun je miestem, kujde hoj zrozumiu, to netram ja cvam vulce rozkvašč, a tak môžu vám netko moto přeradžič za přichodnú stáciu, kaž prejne přichodný týždeň podáme so napúč do Wotrova, k 5. stácii našej bičture Lica, a odpovedné moto bude tanktopl. Ja so nadžiam, zo bude viedro přichodný týždeň trošku lepšie a hoj. Unie tež za tým upada, když do vedroch epo voladaš. A tak bude to lepšie vedro, slunčnejšie. A ja si myslím, to sa potom jara dere hodí, tanktopy do leča a tež k volejbule. Strašte si příchodnú pondelu potom váš najrenší alebo najskurilnejší tanktop, tak so môžete váš brachialný biceps porane prezentovať. My sa na kúžde pát veselíme.

Hoj, sem vam preda hižo krutki update k svetovom mištostvam dao, ladajo na vúsledky a tak dále. Ale vizo so tež dokova wokovo, tož to stava, respektívne so tež tož to diskutuje. Do turnira hižo napríklad, to sú súdniky ze Somálie zakázali do USA přilečeč, dokel šumietovachu jemu kontakt k terorovej organizácii. Tež mústvo z Irána tute drobeše po čišču z politiky svoj kvartier z USA do Mexika přepoložič. A netko dáva nur, hoj skandál, môžeš riec? Falorin Balogun, to je nadbiehová mústva USA, on by 16. finálu přečvo bosnijské červenú kartu vidžal. Hoj neodpoldátnej akcii dre, ale na koncu by tež varto minenia, zo je to červená karta. USA hru najebač toho doby. Po červenej karče pri takým turnire je to zvášňom, zo odpovedný rajo potom znajmenša jednu hru nesmie soburač. Na tým popravom tež žiaden protest ničo nezmení. Z nekakej príčiny pak je FIFA tutem páče rozsúdživa, ok, nie, Balogun smie dženca noci, prečo belgijský ráč, súdnik by opak rozsúdživ. Expertša, trenerojo a šice, kýž so skopajncu zabieraja, sú opravde šokirovaní, to opravde nichtu tak práve zrozumič nemôže, a to tiež tak tutej forme hišče dávavo nie. Tuka so zoci tiež tu, snáno politika so vú zatem. USA je šako jeden z hostičelov a tiež předpolu dávaše ižo kontroverze s prezidentom FIFA a Donaldom Trumpom. Ja som čipne, Junu Ladač, hač vidíme pši riedženca, nekejke proteste. Noce 2. maj je zakop po takým USA přečivo belgijský.

Hi. Kaj šuni, žonaričane, smrtunetko, live, podla, pši v ulkem finalu, dženca to konecach, pši štvortej staci naše zadkula bičture, a tu nastupi Živja Mješenca, pšečivo, Knofl a pšečelam. Knofl, to je Jan Šota, jesu mi predrúne rekvo, tun raje mestrujem tute mústve, Kašpor Gisvok, pši nadavku, pši uzate od Živje Mješence, a preki tum by zaujšte vonka byl Felix Bauch pak podlečil, tak dyb za Živje Mješencu, s tým stej rúne 4-6, nadavk za Živje Mješencu, tež dženca tu zaso vysoký nivo, a miestem je tež svieca zasviečená, tak so môže so tež netko ište tu pši najlepších umeneniach, abo aj tak Derek až možno volejbul rač, tož ako nie jednore, Brunie Nadauk won, tak so stej 7-4 za Knofl a za Pšečelo. Silny Nadauk, nie som mu přiuzač 8-4. Kež prajne svieca tu svieči, Wonja Waborak, iš je tu nedom při Modinskom klubie, iš ma tu autostejo. A ja to spřihotová, kompliment a Jack na tute miestne. Další Nadauk, přiuzate, přistajene. Nadpil odzade, nic perfektne, přistajene. Na tom boku Jan Šota, přistaj Felix Bauch s nadpilom. Silný blok, Kasper Dísvok přijúza. A potom preky, další dybk za Knofl a za Pšečelo. Jeden spil a potom so ešte raz přizivil.